0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.